takový už je člověk, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo nebo moc, vlastně nikdy nemá klid.